Sebastian Boren, Jung-Jong Greens Kangová, Hannes Berči, Patrik Demenga a Bernd Glemser predniesli klavírne kvinteto C-moll Gabriela Forého. Pokračujeme Mozartovou partitou S-dur. Predstavia sa festivalové vetry.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: Kompozičná súťaž elektroakustickej hudby Muzika Nova 2025. Táto medzinárodná súťaž elektroakustickej hudby sa usadila u našich priateľov v Česku, v Prahe. Nesie názov Muzika Nova. Kompozičnej súťaže Muzika Nova 2025 sa zúčastnilo 94 kompozícií z 24 krajín sveta. Súťaží sa v dvoch hlavných kategóriách. Čistá elektroakustická hudba a elektroakustická hudba so živým nástrojom alebo hlasom. Máme aj súťaž v kategórii Český skladateľ. Odovzdávam slovo riaditeľke súťaže Lenke Dohnalovej. Viac hľadajte na adrese musicanova.sea.cz.
3: V letošním roce proběhl 33. ročník Mezinárodní soutěže zvukové tvorby Muzika Nova. Mezinárodní porota uzavřela svoje hodnocení 14. listopadu, a to celkem 94 kompozic autorů z 24 zemí, jak Evropy, tak obou kontinentů Ameriky, Asie a Austrálie. Kromě České republiky jsme dostali nejvíc skladeb ze zemí s tradicí této hudby, především ze Spojených států, Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, ale také z Brazílie, Číny, Japonska a v posledních letech Tajvanu. Letos jsme také poprvé dostali skladby z Indie a Portorika. Letošní porota pracovala ve složení stejném jako v minulém ročníku, jmenovitě Daniel Blingon z Austrálie, já Lenka Dohnalová z České republiky, Juraj Ďuriš ze Slovenska, João Pedro Oliveira z Portugalska, Luis Rossiter z Velké Británie, ta byla letos i předsedkyní poroty, a Adam Stanovic z Velké Británie. Zahraniční účastníci poroty skladatelé tedy většinou působí jako pedagogové i na univerzitách. Soutěž jako taková je zaměřená na sonic art, zvukovou tvorbu, které tradičně říkáme elektroakustická, a ve které se koncentrují umělecké i technologické dovednosti. Většina účastníků je z akademické sféry, ale není to podmínkou. Hodnotí se především kreativita, formální smysl kompozice a schopnost vyjádřit deklarovaný záměr. Technické zvládnutí jako takové je samozřejmou podmínkou, ale styl, jak jsem řekla, neurčujeme. Soutěží se přitom ve dvou tradičních kategoriích, čistě studiové zvukové tvorbě a tvorbě live electronics živě prováděnou složkou, nástrojem, hlasem. Pro nerozhodné autory máme kategorii takzvané divoké karty, ve které se mohou objevit třeba crossoverové kompozice, letos třeba od Kypřana Berka Jagliho s fúzí roku a elektroniky, nebo skladby s větším užitím umělé inteligence. Je to vlastně otevřená kategorie, kde očekáváme, co se objeví. No a soutěž má tradičně i české kolo. V kategorii té studiové tvorby se účastnilo letos konkrétně 63 skladeb, a první místo obsadil nikoliv poprvé Belgičan Todor Todorov, který se věnuje i výzkumu třeba interaktivních systémů. Zvítězil se skladbou Voices for Hallucination, inspirovanou texty Artura Rembolda, to znamená hlasy, čtvrtá část, halucinace. Čestné ocenění získali Američan David Nguyen se skladbou Textures, Arc the Points, textury, oblouky bodů, a Tajvanec Yuhong Teng se skladbou Cymorphosis, Inner Landscape, vnitřní krajina. Dalšími finalisty byli Brazilec Alex Bach, Španělka Zuline Gerenabarena a Belgičanka Annette van de Gorne. Všichni tyto autoři se zúčastňují pravidelně a většinou získají nějaké obsazení. Kategorii pro živou složku a elektroniku se letos účastnilo 23 skladeb. První místo obsadil již citovaný Yuhong Teng se skladbou pro flétnu a elektroniku Fantasy Journey of Time, fantastická cesta časem. A dalšími finalisty byli Brit Monty Atkins a Američan Lee Reed. Ve speciálním českém kole získal první místo Michal Rataj se skladbou Riot Stillness, Nepokoje ticho, a čestné ocenění Soňa Vetcha s kompozicí At the End of Fata Morgana, na konci Fata Morgány. A nakonec bychom vás chtěli pozvat na prezentační koncert oceněných, který se bude konat 12. prosince v divadle Inspirace v budově Hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze na Malostranském náměstí 13 od 19 hodin. Takže kdo bude mít příležitost, bude vítán.
2: V dnešnom extempore si formou minikoncertu vypočujeme výber ocenených kompozícií kategórie A čistej elektroakustickej hudby a kategórie Český skladateľ. Yu Chung Chen, Taiwan, Simorphosis, Inner Soundscape. Finále.

David Gwang Nguyen, Spojené štáty americké, Textures are the points. Finále.